0: NDR Sachska, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Janom Rehorjom.
2: V serbských bázlicách by sobotu 7 vesných kopanských mústvov v obvuku vesného svedženia v dvimaj štaflomaj rao. Na malém vesném rejnišču kopaše so v zestavě rota a 5 plných rejorjov. Malé finále doby stará serbsko-bázličanská garda přečivo tamnejší modžine v celeniu jednotkou. V končnej hry přesadží so vesné kopanské mústvo z Pieskec přečivo celky z Nebelčic z 2-0. Na miestnach 5 do 7 šiovachu zastupníctva ze Sarnian, Votrova a Miločíc. Plánované dječací turnier so v serbských bázlicách převed nebe, dokéž nebychu so dosť mústvou dovolá dla přizivili. Športové tovarstvo Sokol Ralbi Cirok je piatk popoludní v Delanách prvý veľký kopanský kemp svetoznatého kluba Real Madrid zakončil. Vône zamovite Juri Benč.
3: Aj tu kemp je oproti jara, ktorý odbežal, to vedro nebe docela tak špatné, sú veľa preli, dokýž aj to nebe tak horco, to sa môžeme trénovať. A na koncu, piatok sme mali potom to úlke mytovanie, a ja tu fal Walter z Svaska, tu nie tu cirkone kemp netko dobe, on je bil tu najlepší rajor, tý najdisciplinovanejší od Čech, a tak sú sa tie viacore dybky romadžili na koncu, a on sme netko do Madrida lečeť, a si tam jenú rúvod Real Madrid obladač.
2: Nekotre kopanské úsledky přijotovanských kopanských rov. Športová jednotka Kruščice, biskopičanské kopanské tovarstvo 1-8. Cilc čestných rotov za Kruščanov by Jan Boguš. Sokol Ralbice Horky modro byli nesvači 2-4-0, cilce rotov Baltazar Hajdorn, Adrian Voko, novopříklad Niklas Šelc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mústvo, LSV Hore druhé mústvo C4, za hostí čelou Trechichu Simon Žur, Maximilian Zárodník a Bosčan Donat. A Sokol Ralbice Horky športové tovarstvo Ljubuš 4-1, za Ralbice Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdorn a ešte raz novopříklad Livius Frenzel.
1: Utromedžak, Jané Rehoré. Za športové úsledky konca týdženia 5 hodin označie, za 12 menšinu slyšíte naše pojistče srbským rozhlasu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lične dživadvo budušine je nedže 4,35 přiladovarju vidžavo. To zdjeli Nemsko-Srpske ludove dživadvo počeravšim poslednim predstajenju. Za srpsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajneje doby 6200 vopetovaku a vopetovarju. Vosebje hučbno-sceniska kolaža von do sveta vo srpskim vupučovanju je publikum šitavno. Čahovava. A tež klanko dživadvo Kraluna Barbo a komedija Skazane przlak ste kožda okolo 1000 v opetuariu mivoj. Pri niraz bi dživadvo tež džil vúčby 19. letnika na Srpskim gymnáziu. Pravidvone so šulerio s temu domizna zabirachu, štož na zumie zjavne scenisce prezentuja. Nedže 90 v opetuariu je so sobotu Budyšinje na večoru poezije na češt srpského básnika Jakuba Barta Čišinského obdželivo. Mez publikumom bychu tež v obdženicu feriálneho kurza srpštiny. Na srpsko-nimským a mezinárodnym zariadovaniu čítachu mestrujim Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalše autorky a autorojo bychu z Kočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a Českých Varnočíc. Tež persijský básnik Davud Erfan a moda serbská autorka Zara Celerec čítašte básin Čišinského a svojský text. Doromady zaklinča poezia Sudom Rečach. Z prozninského liva serbského šulského tovarstva ve vodu v Hendrichecach je so konstudženia 60 džičí zaso derie domoj do Vúžice naoročivo. Kež tým pomocníkov a vednica liva Silvana Gruberova z Žilichu sú jara spokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeđovaniach sú so džičí ze zapalom vopčilili. Mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízky kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10-dňovského poskytka za srbský šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Vesný svedžen srbských pázlicách je z doromady 1200 opetovariemi dobrý votvozžňav. Při piatkovnom tradicionálnom vúbeđovaniu Hornia Ves přečivo Delnie Vsy je pri nemu razy Hornia Ves dobyla. Koparský turnír susodných vesku sobotu je mústvo Spiskec dobylo. Vážky nedele bychu vústup Horianu k rančemu pivku, samovárený v obed, písaný program vesnanú z Modžinu a Džičinu a tiež vústup vúdvorskie rejovanskie skupiny. Doromady 5 až 40 modostných poda so včera z Krusčic na putnikovanie do Krupky, 18 z nich pri Nikruč. Duchovný převod převza kapvan Pytom Rus z Budyšina, doroštěný převod převza Halina Vencena. Modostní přenocovachu prýním noc Helmstorfe, dženca přenocuja Pirně. Tež skupina doroštěných do Krupky putnikuje, oni startovachu včera ráno ve Votrově. V obě skupině jutce do Krupky doběžity, sredu svědča tam zromadně s dalšími putníkami božům šu tamniši bazilice. Modostní runě tak, kaž skupinka doroštěno so štvortk zaso na dompuč podadža. A to one bychu naše dženstniše pověště, kýž namakače tež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca, skýre pomročené s blakami do podňa tešiště nekotre kapky dešča běhu dňa so potom v uvědri a to šo při silnym věciku ze severozapada a maximálně 24 stopňach.
2: Našim koncu šo okej, v tom zmysle dobro jezbu 4 po napošestčiche.
0: Srbský rozvoz.

0: Zadkula.
1: Našto da hevak. Častun leči. A ladajo na našu beach volleyballovu turu Zadkule vjeselimo so na mjestem hižo sedmu staciju. Tutun krut špodamo so k gorenjam našeho modinského vusovanja, potekim direktne k Zadkuli do Kruščic, so bychme se tam zarali a reálne večok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravie vúcichnovač. My sa na vás veselíme, vidíme sa v Kruščicach, delegáči modinským klubie.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Nič zábeč.

A velečo, to maja mnoze dool, a předovšim drete šmodžina jezdži na hudžbne festivali, festivale vodeče prošu, ki so tukvilo z džela hižo vodmichu. Kajš tu uncel aktualne přimio čanske skale. Kak tam bie, až to mažachu ľudža tam doživič, vod tým nedom viac. Sudom, bošestřiš.

0: česač po šestčiche. Hej kunstdženja potekim, jeso miočanskej skale, vitaj festival svečiu. Dužto ľudži je vo sebe na večernych koncertach pšičauvav. Ľudia mačiua, jesi sobotu pšipodňu atmosféru na festivalu ľubič dava, jako so pši hučbe a snobiedže, prinje dživaničky zahajišu.
1: Atmosféra na festivalu je vodpínaná. Svonce dere mini, na jevišu hučnik při tatelach, nabliže samopečne klip, hosčo, nekoci stanuja, su ižo trochu mučni od piatku nišo koncerta a filmova večera. Sobu zariadova Jan Vesela je spokojom.
2: Vopravdu vulkotne, bo smo jara veli hosči mili, te koncerte su vopravdu krasne boli, val boga valčicio, som jara ľubivo. Tež sa sa mota serbske krutkofilme tak vidieť, by bol proste cool. Tež ten polský act, ten Oskar Mio, hat to ja nesem očakoval. So taká dynamika nastane.
1: Publikum je jara písané. Z Lipska, Berlina a z Drežan, Sónie a Delnie v Užice. Vodpolat festivala jo, zoso mosty tvária mes ľudžimi a zoso serbske témy a kultúra dále nesú vod hosči.
2: A jen poprom putne, to posne cíle, to to všetko ja Also kuschel kisch und Ginger, pschinesse na pschich und ein Liter, ponien ist so, bohne Auto so bu, hat axo tut ab vorne in der Pomauku fällen hier.
1: Terrain Woko Miwoczanski ist Gabel Susesa Festival Kniewali. Pomocnice pschi Barie, we Kuchni, abschi Sastupje, su Pschetschiljo. Organizacijsku pomoc kiči Daniel Hefner, kiš postara so vo spichuanske sritki, kajš vod zaožbe za serbski ľud. Večo koncerte vodnio workshopy, tak koncept festivala. Kurs Rizbarinja z Bisku zum Pšelza Hubert Lange vod dôrstva Kamenjak. Ve vonkoni kuchni so tak dôr z Romane Pilsa peče. Při tym so simultane do serbštine převožuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein. Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: A tam šinže voda k tomu.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z Cövi svojbu stanuav. Za njeho je festival dživo a vodbina nerunočasne. Bun je tu z iniciativu Sitch Nua Serbska Musika v umenu ved.
5: My jsme ty ročili přes distribucijské puče, když má snadat ty fyzické synkonošaky, pochmote předavač na všelikorých stáciách v Užicu, kasete, abo ty ptáčele. Tak jsou ty zase runy jara in.
1: Joka Maša se připonil na Vítaj festivalu v Kutku vysokých štomov a z limonádu Lubičta.
6: My se ľubí. Kučba, haj, jara bisana, jele serbsce rytša.
1: Tež Max Bagans, Kočebusa a Bernadette Brisanec z Drežan si atmosféru Vítaj festivala vážite.
7: Ho se zmakajú dolno a görno serbe a to je vesemne taká umina miaze modostnými, miaze umiecami a...
8: To je aj haj lohká atmosféra, jara mione štete, jara ničo hektisce, jara pomalku a...
1: Doniž so potom večo zase cva ľudži na koncerte nepšidruži. Mez druhým vústupia Janka Hanka a Berlínska Droha.
0: Po atmosfére na sobotnejším festivalu při Miłoczanskej skale rozpravieše Lydia Maciewa. Nedom byl k nasedom.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lečne dživadvo Budešinje je nedže 4,35 přiladovarjo vidžavo. To zdjeli Nemsko-Srpske ludove dživadvo po čerovšim poslednim predstajenju. Za srpsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajnije dobe 6200 vopetovaku a vopetovarju. Vo sebe hudbno-sceniska kolaža Von do sveta vo srpskim vupočovanju je publikum přičahovala. A tež klanko dživadvo Kralu na barbu a komedija Skazane przlak ste kožda vokovo tisac vopetovarju mjevoj. Prvi raz bi dživadvo tež džel vúčby 9. letnika na srpskim gymnáziu. Pravidłownje so šulerjo z temu domizna zabirachu, štož na zimě zjavnje scenisce prezentuja. Niedźe 90 vopytowarjow je so sobotu Budyšinje na večoru poezije na česť srpskeho basnika Jakuba Barta Čišinského vobdźěliło. Mies publikumom běchu tež v obdělnici feriálneho kurza serbšiny. Na serbsko-nímským a mezinárodnym zariadovaniu čítachu mestru jim Róža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dörlich. Dalše autoky a autorojo běchu Skočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočíc. Tež persijski basnik Davud Erfan a młoda serbska autorka Zara Celerec čitaštej basin Čišinského a svojski tekst. Doromady zaklinča poezija Sydom rečach. Z poznínskeho ľuva serbskeho šulského tuarstva ve vodu Henrichecach je so konstudžinja 60 dječi za so derje domoj do Vúžice nauročivo. Kajž tým pomocníkov a vednica Ľuva Zelvana Gruborova z Žilichu sú jara spokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeđovaniach sú so dječi ze zapalom vobdželili, mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízkej kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10 dňovského poskytka za srbských šulerjov a šulerkov 4. do 7. letnika. Doromady 45 młodosnych poda so včera z Krusčic na putnikovanie do Krupky, 18 z nich prvý raz. Duchovný převod převza kapvan Pytom Rus z Budyšina, doroščený převod převza Halina Vencina. Młodostní přenocovachu prvý noc Helmstorfie, dženca přenocuja Pirnia. Tež skupina doroščených do Krupky putnikuje, oni startovachu včera ráno ve Votrove. V obě skupině jutce do Krupky doběžíte, sredu svědča tam zromadně s dalšími putníkami božům šů tamniši bazilice. Modostní runě tak, kež skupinka doroščených so štvortk zaso na dom puč podadža. Ješanský a skakanský turnier Bošecach je so včera s vůlkým mytom Budyšina zakončil, když je Ješar Elias Hiršfeld sobu do Löbnica zau. Šmauc kapje přesadží so Pepe Šlegel, vůnc mi so přes vosebite sedvo veselič. Serbsty Ješarjo běchu Nižozakský a Braniborský vúspěšný, Zárendorf je vúdobysý křesťan zárodník zromadně ze Zakským mústvom Novostronských Ješarjo prinemiestno zjazkovým mústvovým vúbeđovaniu. Braniborským Galinčenje zavisčí si Peter Bobka tiket za zjazkový čampionát ve Várendorfe ze svojej kobvu Dobra. A to ne běchu naše džencniše pověště, kýž namakače tež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vědro.
1: Hajnit koruně so nedešťuje, vostane pak ještě šira pomročené s blakami tež ještě trochu deštikoj taž do dopodňa, potom má so uvědrič. Věcik pak ještě kvílu vostane ze severozapada dženca vyje a to šopší maximálně 24 stopňach.
2: Na pučach a na drohach ve honě Vúžice šoporiadku dojš přijedšče dere do dženstniše pundžele a do nového tydženja peč po naposledmiše.
0: Srbský rozvoz.

0: A pola dáme raz do našeje letnéje, lečnéje protoky. Jutce to chce ja šulský muzeu Stroži pola hučine ze papieru paslič, respektívne tajku najprv raz samosami nadživač abo dživač. A potom pokazaja triko film z časa Voku a Džedo, co a vec traje od džesačich do podňa do popodňa cioch. 10 euro dopváči na džečo a za to pak dostanú svodne v obed a stež sad. Prošu přizevče svoje džečo do toho pak v Stroži, tam v Šulskym muzeu. Seniorový škod, tun bude júce, tun kruč v Radvorským svodinku a to v tradicionálnym času menujce popodnú 2 maj. Tež nuáčce sú ľube vítani. Každú vôdru a štvôrt kliečných prozinách maja v Muzeu západnej Vúžice Kamencu prozninský poskytk a to stajne od 2 maj do napo 4. A júce punče tam vo zvieriata najšelakorýšeho rázu. Sredu je v Krupce, tam sú putnické gemše, a to do podňa Džesačich. A potom bude sredu desa so večerné kino pod hôjom nebiom, čornom kúmcu, tun kruč vúľadače Irisu, Berbenu a Heinera Lauterbacha v nemskej komédii Ein fast perfekter Antrag. A informácijské večer za vobydlerius Biskets, vútvara spiešná interneta dla, bude sredu v osnačodinách v gmenskej žurli Nibelčicach.
1: Kiš je svišah poput.

Skupina Berlinska droha sú to švedžic, naravanie z leta 2001. runebie. Časač posedmich, a to poladame raz na čeraušu nedelu a do Lipska, při jena štocetym lipšanským triatlonie, by čera v Lipsku serbska trojka Teresa Pöpelec, Tadeja Šeferec a Marian Žur v obdžiliua, Lenjan Marian Žur docpie na olympijské distanci jednate miestno starobnej skupine SK Pečesač, ve vodže na kolesu a na bejanskej distanci by von 2,5 hodiny popuču. Tadeja Šeferec a Teresa Pöpelec bešte so v obje na tak menovanej fitnessovej distance v obdželivoj. Športové vúsledky z našho konca zmije tu nedom Jan Reho za nás.

0: MDR Sakska, Serbski Rozhlas. Šport.
1: V serbských bázlicách by sobotu 7 vjesnych kopanských mústvov v obvuku vjesného svedženia v dvimaj štaflomaj rao. Na malom vjesnym rajnišču kopaše so v zestave rota a 5 plných rajerjov. Malé finále dobe stará serbsko-bázličanská garda přečivo tamnejšie modžine v celeniu jednotkou. V končnej hry přesadží so vjesné kopanské mústvo z Pieskec přečivo celky z Nebelčic z 2-0. Na miestnach 5 do 7 šiovachu zastupníctva ze Sarnian, Votrova a Miločíc. Plánované dječace turnier so v serbských bázlicách převed nebe, dokéž nebychu so dosť mústvou dovolá dla přizivili. Športové tovarstvo Sokol Ralbi Cirok je piatk popoludní v Delanách prvný veľký kopanský kemp svetoznatého kluba Real Madrid zakončil. Vône zamovite Juri Benč.
2: Aj tu kemp je oproče jara, der je odbežal, da vedro ne bi docela tak špatne, so bili preli, dokiš aj to ne bi tako odso, da se modere trenovač. A na koncu, piatk smo bili potem te uljke mitovanje, a ja tu fal Walter z Svaska, tu nijo tu cirkone kemp netko dobil, on je bil tu najlepši rajot in najdisciplinovanjši od Čech, a tak so se te jacero dipki romadžili na koncu, a on smo netko do Madrida lečeč, a si tam je nuru od Real Madrid vobladač.
1: Nekotre kopanske vusljedki prijotovanskih kopanskih rov. Športová jednotka Kruščice Biskopičanské kopanské tovarstvo 1-8. Cilc čestných rotov za Kruščanov by Jan Boguš. Sokol Ralbice Horky modro byli nesvači 2-4-0, cilce rotov Baltazar Hajdon, Adrian Voko, novopříklad Niklas Šelc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mústvo, LSV Hore druhé mústvo C4, za hostí čelou Trechichu Simon Žur, Maximilian Zárodník a Bosčan Donat. A Sokol Ralbice Horky športové tovarstvo Ljubuš 4-1, za Ralbice Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdon a ešte raz novopříklad Livius Frenzel.
3: Čakujú so Jani Rehori, 7 hodin, 7 načeje. Dobar ranje pšeje, Serbski Rozhlas.

0: Wokrece ralbice nibelčice konjece votru radvo, a dženca sme netko kusčicach.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Častu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zatkule vieselime so na miestem hižo sedmu staciu. Tutun kruč podame so k goreniam našeho modinského vusovania, potekim direktne k Zatkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali a reálne viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanským obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potekim tak pravie vúcuchnovač. My so na vás veselíme, vidíme so v Kruščicach deleka při modinským klubie.
1: Zatkula.
4: Nic zavič.
2: Dženca večo.
5: Ach, Kala, što máš ty dženca večo všetí džone? Dženca je pundžela. To dala vizo jenoš.
6: Zatkula.

0: Hej, jeg står på vores takle los, da så på lavas dauer hiba abo svetsi, kotre jubilee, vævse, gmenje, vossadje, abo doarst ve mače. Men dan je skeč mnime, a pšijedje mit ish rade kvam, naši svucharjo šak su vaši host, čo tuš, přeračče nam svoje tamine.
1: Unže lucem skončne, nadivo jiu,

Prvý zase domoj. A domáš tu tam stej? Moja žena s hadrešťom a susod pola nej. Činil, kajš nebych bobiu vuladal. Díva pak so žno, če od

Kak su před 100 letami šulsku wauku točili ta krec, kak to tedy běše, lube dječi, to může česi vobladač, šulski muzeju ve Stroži. A dženca chci, že tam tež papiru dživač a potom pokazaja trikový film z časa Vouku a Džido. A to traje od 10 do podňa do popodňa cioch. 10 euro měli sobou přinést, za to pak dostane člově děti tež v oběd a všelaký sad. A vážně, do toho se prošu přizivu, či to říká starší, so něž o to postaráte. A poladáme do Radvorja, tam chci, že jutce zromadně škotovač, seniorojo a tež nováčci jsou tam jara vítani, poponu dvímaj radvorským svodinku. A kajže to netko ižo co čas v lečných prozninách před sovutoru, a kajže štvortk, maja tež v muzeju zapadnej Vůžice kamencu prozninský poskytk, a to od dvímaj do napoštorioch. A jutce bonže tam vo zvěriata najšelakorišeho rázu. 4 eura měli vašomu džesču subudač a do toho tež přizivič. V sredu budu putnické kemše Krupce do pona džesačiš a v sredu bude tež zase večerné kino pod hovým nebjom Čornom Kumcu a dunkruč vůladače tam Nimsko Komedio fast, ein fast perfekter Antrag.

0: A Lydia Maciua je seraz sobotu hižo, sobotu připodnju atmosféru na festivalu Lubič dała, jako so při hučbě a snobjedže prynje dživarnički zahajichu.
1: Atmosféra na festivalu je wotpinana. Svonce dere mini, na jewišu hučbnik při tatelach, nabliže samopečny klip, hosćo, nikoci stanuja, su iżo trochu mučni od piatku niżo koncerta a filmowa večera. Sobu zariadowa Jan Wesela je spokojom.
2: W oprocz wulkotne, bo smo jara wiele hości mieli, te koncerty su w oprocz krasne boli, weil Boga Wałdzicio, co mi jara lubiło. Też zas jemo te serbske krótkofilmy, tak widzieć by w oprocz cool. Też ten polski act, ten Oskar Mio, hat ja nächsten Wotschakował. Also, so taka dynamika nastane.
1: Publikum je jara pisane. Z Lipska, Berlina a z Dreżan, Sonie a Delnie w Łużicy. Wotpolat festivala jo, zoso mosty twaria mes ludzimi, a zoso serbske temy a kultura dale nesu wot hosci.
2: A jen po promput, ne, to posne cíle, ta zoto przeco jac wot, also kujże kisho šinja, přinese na příchane leto, ponjene so, pone autosobu, hat tak so tut da vorne in der Pomau Kupfelni.
1: Terrain Woko Miwoczanski ist Gabel Susesa Festival Kniewali. Pomocnice při barie, w kuchni a při zastupie su przeczeljo. Organizacijsku pomoc kiči Daniel Hefner, kiš postara so vo spichuanske svitki, kajš vod zaužbe za serbski lud. Večo koncerte vodnio workshopy, tak koncept festivala. Kurs Rizbarinja z Bisku zum Schauza Hubert Lange vod Durstva Kamenjak. V vonkoni kuchni so tak duo z romane pizza peče. Přitim so simultane do serbštine převožuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein.
4: Bože.
3: Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: Dann schien je voda k tomu.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z cywi svojbu stanuav. Za njeho je festival dživo a vodbinane runočasne. Bunjetus Initiativu Sitch nur serbska Musika wo menuvet.
5: Mis mit die Rutscheli pres distributiske putsche, die masnana die physiske synka nosaki, buchmote chadawatch, na chalkoristaziach wujitsu kassette, aber de ptachele, to gesute sasa rune jara in.
1: Joka Masha se připonu na Vitae Festivalu v kutku vysoký štomu a z limonádu Lubičta.
6: Mi se lubi. Hučba, haj, jara bisane, jele serbsce rytče.
1: Tež Max Bagans, Kočebusa a Bernadette Brisanec zdrešan si atmosféru Vitae Festivala vážite.
7: Ho se zmakaju dolno a görno serbe a to jo vesemne taka umina mjaze modostnymi, mjaze umiecami a...
6: To einfach hal lochka atmosfera, jara mjone szczety, jara nicho hektisce, jara pomalku a fejnie.
1: Doniš so potom večo zase cywa ludzi na koncerty nepřidruži. Mez druhým vustupja Janka Hanka a Berlinska Drowa.
0: Po atmosfére na sobotnejším festivalu při Miłoczanskej skale rozprawiaše Lydia Maciua.

0: Polícia z G.
1: Ve Vojarecach staj muži noce na sobotu 27-letnoho s nožom vorozuj a jemu jeho šmoratko rubi vojcuku na škoda 1500 euro, ale štež rubežnike nevedže štaj, šmoratko miješe zatvarenu funkciu, zo možeš je spoznač, dže rune je. A tak možeš policija pokradnenu handy namakač, státne rečníctvo přikaza bydlenie podľa dniu přepytovač, tam rubiznu potom tiež na Makachu, netko ma taj 17-letná vozivenku dla češkého rubežníctva poštovým kaščiku. Bývý vodže je policajská patrulia lepiva dviju muži 6-30 a 4-40 letného, když staj grafity je na garážu u šinu pryskavoj, vecna škoda tam 200 euro, tisky z barbu buchu zčazane a vobaj dostanete kvostanskú vozivenku policie. A sobotu popodňu je v Biskupicach patrulia policie 40-letného z jeho skúterom zadržala a kontrolovala, malo elektroježdidlo nebe zavěšené, drogový test reagovala tiež a to na amfetamíny, s tým by jizba muža ke konci a policia so dále s pádom zabírala.

0: Kowalski.
1: Što ta dženca z vami je? Sče tajke čiche akutne? To je celé nezvučene.
2: Vuje Achimo, dobimo rečeč.
1: Hej, radite ja, što da je?
2: Papa, ty to launi za noemi bulemi ladaš.
1: Hej, Beno. Sem naše staré pšeladau a pytno zodre trebame 4 do 5 šnurych.
3: Sme tež kus krešeršovali, dokelž cichme či pomač.
1: To pak je ľubov od vás, Miera. Ale če od las če nietko tajce kutni?
2: Přitom sme čítali, za dobe husto dječi v našej starobie tute bude šič.
4: Vo sebe v Pakistane, kde so väčšina bulu na sviče produkuje.
3: Hej, při tým době von jednotlivé kožané pvaty romadě šič. A jeličky za šiče kože sú votré a děči so z nimi husto skávajá.
2: A v tým času, když bude šia, nemôže v šuli vuknič. Jadr netko runie von rade do šule nekodžu. Ale přece ještě lepě, až celý deň nekoľko bude šič.
4: A oni dostávajá za tuté češké dživo jenož nekotre centy na kužo toho bůl.
3: Preis hodre, so dybia s tym svoje kude svojby podbyruat. Ale tych rozprawach hustos di, so su dzieci cyle jednore tuńsze hać do rozczeni.
2: Nie byś uda svoje svojby lipie s tym podbyrali, gdyż do szule kodza, a potem prawo połowane na wuknu?
1: Pomowu, pomowu, lubi dzieci. To je szo silny tubak, ktoś mi runie powiedacze. To klinczy woprawdzie zle. Vy máte tiež pravie. Dzieci nebuchu smili svojbe s dživom podpierač dobieč. Jeli sú svojbe tajke kude, zo zdáva so to trebne byč, mievo so na tým nešto zmenič.
3: Sem še rozpravu skvadovala, ktoré sme namakali. Tak môžeš si ja tiež ešte raz prečítať.
1: To na každe páčiňu, Mira. Ja so vopravdže jara vieselu, zo na tajke nešto dživače. A slúbiu vám, zo jenoj špúle skázam, pola kotrž je jasné, zo sú bez dječaceho dživa nastali.
4: To je zubo, papa.
3: My však necháme, zo dobia druhé na sviče, dječi za naše veselo čerpieť.
2: Celé pravie. Bylo veľa renčo bylo, když byš učí, když s tými bulemi rád smili. Mysl toho, zo dobia ješiť.

0: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
1: Dobré ranie. Lietuše liečne dživadvo Budyšinie je niedže 4,35 přiladovariu vidžavo. To zdieli Nemsko-Srpske ľudové dživadvo po čarovším posledním predstajeniu. Za serbsko-riečnú činoru a klankodživadvo reka bilanca rúne zakončenie rajnie doby 6200 opetováku a opetováriu. Vo sebe hudžbno-sceniska koláža von do sveta vo serbským vupočovaniu je publikum přičahovala. Tež klankodživadvo Králu na barbu a komédia Skazane Przlak ste každá vokovo 1000 opetováriu mivoj. Prvý raz by dživadvo tež džil v učbe 9. letnika na serbskom gymnáziu. Pravidvône so šulerio s tému domiz na zabierachu, štož na zemie zjavne scenice prezentuja. Niedže 90 opetovariu je so sobotu Budyšinie na večeru poezie na česť serbského básnika Jakuba Barta Čišinského v obdželivo. Mes publikumom bychu tež v obdelnice feriálneho kurza serbštiny. Na serbsko-nímskym a mezinárodnom zariadovaniu čitachu mestrujem Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalšie autorky a autoroje bychu z Kočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočíc. Tež persijský básnik Davud Erfan a mladá serbská autorka Zara Celerec čítaš te básin Čišinského a svojský text. Dohromady zaklinča poezia v 7 rečach. Dohromady 45 mladostných poda so včera z Krusčíc na putnikovanie do Krupky, 18 z nich Prini Kruč, duchovný převod převza kapvan Pitom Rus z Budyšina, doroštěný převod převza Halina Vencena. Mladostní přenocujachu Prinju noc Helmstorfě, dženca přenocuja Pirnia. Tež skupina doroštěných do Krupky putnikuje, oni startujachu včera ráno ve Votruvě, v obě skupině jutce do Krupky doběžitý sredu svědča tam zromadně s dalšími putnikami Božumšu tamniši bazilice. Mladostní runě tak, kajž malá skupinka doroštěných so štvrtk zaso na dompuč podača. Z Prusnického Lieva Serbského šulského tovarstva ve vodu v Hendrichecach je so konc týdenia 60 dzieci zaso derie domoj do Vúžice nauročilo. Kaž tým pomocníkov a viednica Lieva Zilvana Gruborova Žilichu sú jara spokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeďovaniach sú so dzieci ze zapalom v obdelili, mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízky kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10-dňovského poskytka za serbský šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Ješanský a skakanský turnier v Bošecach je so včera s veľkým mytom Budyšina zakončil, kýž je Ješar Elias Hiršfeld sobu do Ljubnica severný Sakský zau. Šmaucovým kape přesadží so Pepe Šlegel, on sme so přes osebite sedvo veselič. Serbsce Ješario bychu Nižo-Sakský a Braniborský v úspěšný, Zárendorf je vúdoby si křesťan zárodník zromadne ze Sakským mústvom mnohostronských Ješario prinemestno zjazkovým mústvovým v úbydžovaniu. Braniborským Galínčenie zavěšče si Peter Bobka tiket za zvězkový šampionát ve Várendorfě ze svojej kobvu Dobra. A to oni bychu naše Polše, když namakače tiež celý deň na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A také celé pomalu so slunco vúdra, pak až sú vedrario tiež vyščili, biehu dňa so menujúcu vú vedri, ale silne veci kvostane a vie ze severo zapada, dženca dostaneme biehu dňa potom maximálne 24 stopňov.
2: Ten močele čahaja po nebiu, rejne to upada. Popkane pokive za našu končinu žane nimame, tuž přijeme dále do projezbu, to džencnejšie je pondžele 5 po napodžove Čeche.
0: Serbský rozvoz.

Da prosinach snanoras dokina, halčolanic, nimale štorceči rozdjelnych filmu, maja ve budeskim kine napšikvat na vubir a z toho voko z najmenša pjatnače za džetši a modostnych, dokvilo z vulkim vúspichom beži pjate džel Toy Story a cua rič dalších filmu, to je poprom za kuždoho nešto podla. Šulske muzeu struži, chceža so jutze raz z papieru zabirač vo 10 do popodňacioch. A vodeče kuždu vútoru a štvortk v liečných prozinach maja tež v muzeu zapadnie Vúžice kamencu prozninský poskytk a to stajne dvimaj do napu štyrioch. Hej, kajž ste dženca snači, že slyšeli, abo sami tež viesče, sredu budú putnické kemše krupce do podňa 10 a sredu bude tež zase večerné kino pod hom nebiom ve Čornym Kumcu. Informatické večer za vobydlériu z Biskec, vútvara spešná interneta dla, zmeja sredu a to večer 6 ve gmenskej žurli Nebelčicach.

0: Anna Maria Brettschneideritz, dolle bie, wosom hodzin, styria pusta, za šestč menšinu, budže dževečich. A dolle netko je čas za milenu švečic, zmivočic.
1: Nábožné slovo.
2: Znajče tun vo komik, když před komputrom sedíče a ničo viac nefunguje? Vobrazovka je zamrznená, program vysa a jiničke štož poma je klasický nový štart. Juno doa došť na tastu stvočič a hižo system zaso beži. Ja som so v poslednim času kusk tak čua, kajž blokovaná. Jako dobeho v svojem živenu nuzne raz na update stvočič. Nové dživo, neznate miesto, abo prošče jenuž pospit, so boh staré zmylky zásobu vostajua. A spravne prajene, to je mi strach načiniva. Nové započatky sú jenuž zrytka bez problému. One sú často kaotiske, a človek čuje so najprve cíle zubene. Ale přitom mi jedna mysl poma. Bo nie je žaden krutý šéf, ktorý za nami sedí a naše zmylky líči. Podľa neho nedáva žane přepožde, abo sú to zakomdžíva. Za mňa je on bolý tún, ktorýž mi ruku na ramio položí a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Môj to netko romadže, hýšte raz pýta môj. Kúžde ranie je nová šanza. Jeli so mače potakým dženca tiež tún začíšť, so treba či nový štart? Zvýrče si. Netreba či to sami zdokonieť.
0: Tole praj Milena Švečic, Miočic, nadavku a zamovitosť či farské vikarie, pančicach kukuje. Zvýrče.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Informacije vete vitaj festivala ve Mivojčicach mame tak teke z Rounigo, žeš su svišili na nebilic tvrje, a bilanca serskego teatra ta bužo rolo graše nento ve našich povijesčach ojo Grego Klim. Dobro žen. Nekak 300 luži je obšišlo na letosne vitaj festival, ako je svetmi opet, a sobe tu pla Mivojčic ve Gorne Vužice. Ko-organizator Daniel Hefner šegnjo pozitivne facit.
2: Na vitaj festivala je bila napšogu serska duša cuž, sobotu je dao redne line-up, Spelinska Droga, Janka Hanka a Jake Švarc. Sme mieli viele regionalnih serski produkto a pivo.
1: Vitaj festival de Zvezaš Luži a teke Zvezaš Dolnu a Garnu Vužicu. To su doživili teke oglidarje festivala na pšikvat Gösč z Hršubusa Max Bagens.
3: Ja si myslím, to je také taký rum, aby taký věste čach zgubili. Dokudáš, ve taký mám už ten zašiš, až to z tej zelenej světa, na jednom boce dolnoserve, na druhom boce gornoserve, ale ho to žednu rolu negrajo.
1: Tovaristvo Nepelic Tvör Veronem jo svešivo sobetu svoje lešolski svežen, všetce Dari Manfred Nikel jo se užikoval pla cvonko, pla vesneje možine, obor pla srebenskeje gmejne a serskeje zavožbe za jih njevomucnu pomoc a gledali su gromože sled, k na to sledne pol leto. Ronocasne so spominali na pobura a Ludovega spisovašela Hansa Nepile, kterš sveši prednjega augusta svoje 266. posmertne narodne žive. K tomu svišo šo net vici ve telefonáše s Manfredom Nikelom. Nemsko-serske ľudové živadvo Budyšin je šeknovo úspešno bilancu teje krajneje dobe 6200 ogledarjo doživivo dolno a grno serske inscenácie. Vesebne úspešne je bol kusk vo serských útrogovarjach ven do sveta ved Esta Undis. Ušej 1000 ľuži je výživo pupku v teáta Kráľovka barvo, ako je bolo také dolno serských šulách a hortách tuce. Nová krajná doba státuje 1. a 6. augusta. Zavožba za serský ľud spiechujú kúšť leto serské projekte, ešte ten týždeň až do 1.6. júlia dajú šansu se pracovať s projektami s volumenom už 6.000 euro. Ako informujú zavožba Petre Fier, to projekte, ako deje se převiasť v šitúcim leše a hejgen tak struktúrne projekte ve Sakskej. Pesče šepšostbe njamo kupen vici obgledaš. Šikne informacije a petvoški stoje na internetovem boku serskeje zavožbe. Jadro. Svojnco a uatam tekem rokove nad dolnije u Užicu, topši maksimalnje čija dvažas čak radach. V noci mežo se išći raz pepataš, viče pončohu šoplej a rednej pši peša dvažas čak radach. V noci nasriodu se uvjetrijo, gvistate nebio pšinjeso chvodne temperature pši minimalnje 12 čak radach, ali vecrejši togo tyženja bužo zase gruco, uše čižas čak rado a suche kroni vjetrova pši povješ.

0: Wenn njepelic dvere ronem, a tovaristvje ze samskimjenim njepelic dver sjevjele pejeda, tovaristvo jo vjelgin aktivne ugotujo mja za drugim svijženje na dverje, a jogo obedlare, vet kutaregoš ma mir, ten serski pobor Hanzo Njepila, by ten tyžin prednjega augusta vesvišil sveje 260. narodnine. Marion Štenzelova na njogo spomina.
1: Jo veste, až jo se Hanzo Njepila narožil prednjega augusta leta 1766 v Ronem. Preto jo se vedpovedne zapis namakal v cerkvinih knjigvah. Jogo nan Matej a maš Marija, ste pšozove leto pred narodom Hanza, ten nam žinca znate Njepilic dvor. Von jo jen pošče uporežal, a jo se nažival status poubura. Jo redko tak, až tak wiele a až do sletnego detaila opisane informacije dostaš vo burskem živinju. To mame se žekovaš Hanzo jo nepili samemu, preto ven jo bol jaden tych wielgin mavo buru za svoj cas, kenč jo přichodnym generáciám písnie zavostajú zvúconosti a vášnie zažaržania burskeje ľudnosti. Ako mawe gölz jo bo Hanzo Dyrdakolski, a wede watzne a jo z wytworjonema wytzoma svoj obswiet obklidał. To jo postsche we svojich autobiografiskich zapiskach opisał. Ka grade jo na usoge bome zalies, a we svet wot goreka wizeł.
2: A we tych lomach su byli to dla tajke velike šmrjoki a małe šmrjoki, a velike chujce a małe chujce a kupy wolšov. A tak jare guste su byli. To jo bylo šo čmove, tyž ve nich jedn chujdžil jo. Tam jo bol tajki pravý lies, a guste lies za te tašky ve tych lomach pari. Niekotare šmrjoki su byli gor tak velike, ako ten slepjanský torm jo. A galuze su od nich vysali až do zemie doloj. A kotare šte nejvekše jo byl, da na tom som lies gore, až na same verich. A to som videl lisk, a sliepe, a briezovku, a trebim, a milaras, a mulkojce, a rone. A dež dolej gledal som, dajo se mi ta zemia tam jare gnisko a dlemoko zdala.
1: Za njogo derejo bylo, až jo mogol pla vesnego šlodarja, nauknuš stori zime pisaš a cytaš. Pisanje jo vodovalo jogo v osobinske vjasele pri šeškem burskem živinju v holandski sy. Von jo vetros ve vjelgin chudih pomirach. Ako jo napisao, jo cesto byl gvotne. S chylami jo se živju vod vompucha a gline. Po legendže jo na Čižaša kniglicku napisao. Veče žiltych su jomu svojšpne po starem navogu sobu dorova dali. Su to tak a tak vet gotovali ako budne myslicky starie nare. Jano peješ nepilových rukopisov jo se s případom zachovalo. Te su historikarjam a drugim sležarjam žinca vážne žretva za jich vedomnostne živo. Teke což nastupa slepjansku sersku rec, v kterejš jo nepila tak poetisky pisao.
3: Gledaj čo, kak te trajde nam derje gurje rozčije po tých rjanych čoplých deščikách. A to slunsko zase rjane svieči a svoju čoplotu vodce dava na zemju a na trajdu. Až vona rozčo, ze svoju mocu se gurje pozbigujo k tomu slunskoji. A ten vietr te splitska pogibujo, a ten dešik je vopkropujo, až voni rjane cista a viselne gurje rozčije, svojemu vuzgraleniu a svojemu dopelneniu a strove ľuďom a skotu. A my je potom pilne a ve veselosti žnejome a do našich prožňu chovame a se jich veselime, až buďome je tež zase strove vúževač. Z Božeje gnáda a smilnosti.
1: Pršče slepjanský fara Matej Handrik jo nekotare texte nepile po želach v casopisu Mašice serskeje udav. Nevozjavijo jo texte, v kotarech jo Hanzo Njepila opisoval nedobre svojšpne pomire, vosebne za cas, ako jo bol stare umenka. Teke v úsokem starstvie jo dejo napeli ževaš, dokulaš nejo dostal dosť kježi, ako jo písal. Veliše 1806 a 50 v žoknovanem starstvie vo 90 let jo Hanzo nebila umrel. A v jogo rodný sy v Rónem jo se zavožovo před veci ako 15 letami tovaristvo nepilic dvor, kotarež co nepilove zavostajenstvo oplivaš a lúžam pokazaš, kak su Serbe nega bydlili, živy byli, živali, kak návogi su mili a kak su pejedali. To obtvarži od zvonk tovaristva od prednije štunde dita redu.
4: My sme se od zachopenka to dogluvi stajili. Nic zabeč, čo sraz o našej rejani končili bylo. A to sme se tak stajili na moto a za tým motom se živine celé leta južan a šetce užerami zazdali nieco zgodnič, kak to jo bylo, což my viac nevieme. A my chceme to žiažať, čo naše sarske ľudže gotovali.
1: Borský dvor sú cvonky tovaristva v jogo, od Hanza nepile natvarjony formie uchovali a sú natvarili z toho pšaue domoniský muzeum, v ktorém špytňoš hrši duch prednego serského ľudového spisovašela z borského štanda.
0: Hanzo nepila by ten týždeň sobotu 1. augusta ve svišiu svoje 260. narodniny Marion Štenzlova jo na ňogo spomínala. Citát z jogo zapisku Jozefa z archívového ušťovania ved Rože Šenkariové. Po muzice telefonirujom s predsedárom tovaristva Nepilic dvor, súga na koncu týždňa milí svilišovský svižin, co me vyžeš, na kaký pát bostak Nepile svieša a co me teky už ona přiduce vieraš, přiduce dvarové svižin pokazáš.

0: Ši telefonija mam ninto pšetse, Darja. Tovaristva njepelic dver veronom tojo Manfred Nikel. Dobre žen.
1: Ja, dobre žen.
0: Vega svišišo veronom, a to borstak Hansa Njepile. Ten by prednikom Augusta vesvišil 206 časete narodnine. Nic. Mašo neco predk na tom dnju?
1: My gromadžo čižujeme a budeme kus sveče kvitki tam naležat na svoje flacko a pun budeme na našem dvorskim svičenje, ten burstak s tem goščim, všetkim goščim na našem tovaristvo tam pun svičič.
0: A to bude v septembrje, akle nic?
1: To bude v septembrje na našem dvorskim svičenju. Poslednje nedelju v septembrje. Jo, a budeme kus se dospunič a našok Hansa Njepila.
0: Potakam, nen to vime, južo, možeme se na ten přiduce sveže na Njepelic, dare veronem jaseliš. Všo nen to na koncu tržinja teki južo svežili nic, to je bo ten lešojski svežen na Njepelic dvare, jo ten bo redne?
1: Jo, my sme ten večne svežen, sme sobotu svečili na štvorio 220 let staré budoval a ja ještě živé, to som tam tež našem goštím pojedal. Ten bol jo zase tak, kaž Hansa Njepila ten natvaril jo, ho ještě živé.
0: Ten dvar jo teke národninem jo. Živé jo ten dvar, což čo tým goštom ulicovali, máš ove jeden příkvod. Co tak tu jošo na tom dvare, žince ešte?
1: My s tým džičimi te projekče tam gutujeme, to džilo s tým lienom, a pun pokazame ten džičam, kaž jo na Hansa písal, kaž na Hansa Njepila z perku, to pokazame, a co te burje, peri su všetko djelali, to na tem dvore pokazame všetko.
0: Při telefoni jo bo ten pšetze dar tovaristva Njepelic dvore tojo Manfred Nikel. Žikujo se za te informacije.
1: Jo, prošu.
0: Božim je.
1: Božim je.

Dolni Vužice su se zase zahopili žnjone svježenja, a my same ten tøžin pøklidnu še do drugih krajů, žož oplivaju pedomne tradicija ako v Dolni Vužice. O tom jo sližil Michael Maja a jo vezjevil před dvěma letoma v rozlaže red přínosku pod titelom Přísvežbne a pedobne prídunniki vapania kokota. Nikotare přes Majera opísané příkvady, co my vám ten týždeň krotko predstavíš. Zachopíme z tradíciu z malej gmeny El Carpio del Tajo ve španskej provincii Toledo o svieže rono ninto v júliu tak pomenione Correlos Gansos. Gusece rytovanie to jo. Svežen prebožujo dujarská kapava, na vrotach vise z gvovu dovoje vesebne pyšne njabogi exemplar pierine. Nic pak kokot, ale gus. Jo, to jo, jadnučki rozdiel, gledajúce na návok v Dolnej Vužice. Jo, a našu prednú štucku k nižionem svieženiam, dej uspívaš Izolde Natušova, náš kokot Willem, jo, ty

Ja, to je bila naša muzika tyženja, a víče startujeme pens našiju noviju zériju ze slepjanského módu a víče svýši znata mezzosopranistka a nosarka Myta Čižinského svej píš a píša se ten národný žen, to je Tanja Donatec, na muzikalický potré Myžošo se jaseliš a redne sarske árie. Míša spätobne a úspešne tyžen, tože se vám Anja Kochojc-Švarcová. Thank you.

No a nežli až smíli si žiši s gdajnkom zabiraš, co spívara Matias Kiesling se udaš s autom do dalokého světa. Zaujšče vidí, že teke do dola, když ještí duci nešče, to pasujo k třešemu feriovému tyženju.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrievaš Žižík sebastvo. Vecavského programa.
1: Ljubi Žižík žinca, máme raz gödeňko za vás. Znajú, že už o der je zvierieta, a tak zvierietka. Kaž máš o gumno doma, abo vaša starka, a starky máte gumno penščo, to šte zvierietka zavešči už o výželi, Žižík se žilova rozkladujú.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Informacije vete vitaj festivala ve Mivojčicach mame tak teke z Rounigo, žeš su svišili na nepilic tvrje, a bilanca serskega teatra ta buža rolograš nento ve našich povijesčach ojo Grego Klim. Dobro žen. Nekak 300 luži je obšišvo na letosne vitaj festival, ako je se vetme opet, a sobe tu pla Mivojčic ve Gornej Vužice. Ko-organizator Daniel Hefner šegnjo pozitivne facit.
2: Na vitaj festivala je bila na obsorgu serska duša cuž, sobotu je dao redne line-up, Spelinska Droga, Janka Hanka a Jake Švarc. Sme mieli viele regionalnih serski produkto a pivo.
1: Vitaj festival de Zvieza Šluži a teke Zvieza Štolnu a Garnu Užicu. To su doživili teke oglidarje festivala, napšikvat Köst z Hršibusa Max Bagens.
3: Ja si myslím, to je také taký rum, aby taký věste čach zgubili. Dokudáš, ve taký mám už ten zašiš, až to z tej žilonej světa, na jednom bodce dolnoserbe, na druhém bodce gornoserbe, ale ho to žednu rolu nehrajo.
1: Tovaristvo Nepilic Tvr v Rounom je svešivo sobetu svoj lešojski svežen. Předsedari Manfred Nikel je se užikoval plac vonko, plavesne je možine, obor plac Hrebenske je gmejne a serske je zavožbe za jih njevomucnu pomoc. A gledali so gromože sled, k na to sledne pol leto. Rounocasne so spominali na Pobura a Ludovega spisovašela Hansa Nepile, kterž sveši prednjega augusta svoj 206 časete posmertne narodne življenje. K tomu slyšel šo net věci ve telefonáše s Manfredom Nikelom. Nemsko-serske ludové živadlo Budyšin je šeknovo úspěšnou bilancu teje krajneje dobe. 6200 ogledarjo doživivo dolno a grno-serske inscenacije. Vesebne úspěšne je bol kusk vo serskych útrogovarjach ven do sveta ved Esta Undis. Už je 1000 luži jo vižovo pupku v teata Kraloka Barvo, ako je bolo teke dolno-serskych šulach a hortach tuce. Nova krajna doba startuje 1.6. augusta. Zavožba za serski ľud spiechujú kúšť leto serske projekte, ešte ten týždeň až do 1.6. júlia dajú šansu se pracovať s projektami s volumenom už 6000 eur. Ako informujú zavožba Petra Fier, to projekte, ako deje se převiasť v šitúcim leše a hejgen tak struktúrne projekte ve Sakskej. Pestče še pšostbe njamogupen vici obgledaš. Šikne informacije a petvožki stoje na internetovem boku serskeje zavožbe. Jadro. Svojnco a ova tam tekem rokove nad dolnije u Užicu. Topši maksimalnje čija dvažas čak radach. V noci mežo se išći raz pepataš. Viče pončohu šoplej a rednej pši peša dvažas čak radach. V noci nasriodu se uvjetrijo. Gvistate nebio pšinio so chvodne temperature pši minimalnje 12 čak radach. Ali je vec rejši toga tyženja bužo zase garuco. Uše čižas čak radu a suche kroni vjetrova pši povješ.

0: Při telefonie mám nynto předsedária. Tovaristva Njepelic dvar Veronom, to je Manfred Nickel. Dobrý den.
1: Ja, dobrý den.
0: Vyga svišišo Veronom, a to Borstag Hansa Njepile. Ten by prednikom Augusta Vesvišius 206 časete narodnina. Nic. Máš o něco predk na tom dniu?
1: My gromadžo čižujeme a budeme ku sveči kvitki tam naležat na svoj flacku a pun budeme na našem dvorskim svidženje ten bursak s tem goščim, všetkim goščim na našem tovaristvo tam pun svečič.
0: A to bude ve septembrie, akle nic?
1: To bude v septembrie na našem dvorskim svidženju. Poslednje nedelju v septembrie. Jo, a budeme kus se dospunič a našok Hansa Njepila.
0: Potakam, nento vime, južo, mžeme se na ten přiduce sveži na Njepelic, dare Veronom jaseliš. Všo nento na koncu tržinja tegi južo svežili nic, to je bo ten lešojski svežin na Njepelic dvare, jotem bo redne?
1: Jo, my jsme ten večný svežin, jsme sobotu svečili na štvorja 220 let staré budoval, a jo, ještě živé, to jsem tam tež našem goštím pojedal, ten bůh jo zase tak, kaž Hansa Njepila ten nadzvaril jo, ho ještě živé.
0: Ten dvar jo také národnine měl. Živé jo ten dvar, což čo tým goštím ulicovali, máš ovo jeden příkvod, co tak gotuješ na tom dvarie, žince ještě?
1: My s tým džičimi, te projekče tam gotujeme, to džilo s tým lienom, a pun pokazame ten dzieciam, kaž jo na Hansa pisal, kaž na Hansa Njepila z perku, to pokazame, a co te burje peri su všetko dzielali, to na tym dvore pun pokazame všetko.
0: Při telefonie jo bo ten předsedar tovaristva Njepelic dvar, to jo Manfred Nickel, žikujúce za te informácie.
1: Jo, prosím.
0: Božím je.
1: Božím je.

Našeho nového sériu ze slepianského módu a víče svýši znatá mezzosopranistka a nosarka Myta Čišinského svej píš a píša se ten národný žen, to je Tania Donatec, na muzikálické potré Myžošo se jaseliš a redne sarské árie. Míša spätobne a úspešné tožen, tože se vám Anja Kochojc-Švácová.

0: škoda, co nemůžu já jako radíska zad kulu poskáč.
1: Hello, Agent of Liberty. Can I help you?

0: Zatkula.
1: Neuse Zeuse. Kuždu ponželu.
2: Doromaže 45 modostnoch butnikuje tu kvílu do krupki. Vosom nače z nich priniras. Duchone jich převodžuje kapvan bytom Rus z Budeština. Doroščene převod má Halina Vencena. Prinju noc přenocovahu v Helmersdorfje, dženca v Pirnje. Sredu svieča v Krupce zromadne s dalšími putnikami Božom šu v tamniši bazilice. Na vesnym svedženu v serbskich Baslicach bobe nimale 1200 ľudí. Verš k nedele bychu v ústup horiano k rajnšemu bioku, písane program vesnano z modžinu a čičinu, kajštež v ústup vúdvorské revanské skupiny. Z Prozninského Lewa serbského šulského tovarstva ve vodu Hendrichacach je so konc týdženia 60 dětí zase domoj do Vúžice nauročilo. Na dživaničkách, přílesnym biu a športových vúbeđovaniach sú so dětí ze zapalom vobdželili. Mytovanie skupinských dživov, kúpanie v blízkej kúpieli a rie tvorech uriane zakončenie 10 dňovského poskytka za serbských šulorov a šulorkov 4. do 7. letníka.
0: Zatkula.
1: Zeus, Zeus, Zeus. Kuždu ponželu.

0: Zadkula. Zadkula.
1: Schroppjenz.
2: Tutunkot zdużyna poteki mot 11. julia do 1. augusta svieča v Gulluvie při Mysčanskim hače Pampic. Najjevišču očakuja vás například U-Beats, Melones, abo tiež O2 Sounds. Za počatky piatk večer vod napodživečich a zastup za kombi-ticket vúčiaš do nače euro. Radvorská modžina přeprošuje na Baru Festival, a to od 7. do 9. augusta. Sobotu očakuja vás EDM, pop-hučba, kajštiš house-hučba. Tiež techno-bunko bude znova otevrené. Dalša osobitostka je tankovania, kotraž otevria v džesačich. Dekanatna modžina přijatuje vulit modžiny do srednje Vúžice, a to nedželu 10. septembra. Plánovane je nešpo v sprovjach, nemsce spraj, bola hamora, čomikovanie po sprivi a grilovanie. Přinošku čina 25 euro na osobu. Možne přistupy za busovú jezbu sú miestrujem Radvo, Krušice, Voklice abo tý škulu. Niečo vokovo večer na povosemich v Šešice zase doma. A přichádna stácia Beach Tour Rádia Zadkule je po zvučenom vášnu punželu 3. augusta a to v Gullovie. Moto za tutun ženie Kupanská trasa.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Tu som doma.

0: Včera su so serbsce modrostni z kruščic na pučto krupki podani. Zadkula Klaudius je lica k prinjemu raze podla a da na malý update. Kak daleko oni su a što ste dženca išče na planě?
1: Hej, ja bežu, tu tedy to prinjemu raze tu krupce sobu a hej, tu časne sme hunie v Pyrne a hej, sme tak rec hižo 45 kilometrov zdokonjeli. Hej, sme sa nedželu na puč podali 30 kilometrov do Helmsdorfa a potom tam prebyvali hej, holce v Stanie, respektívne spode jenej Cyše, alebo tak. A te holce sú tak rec potom v jenej keži spali. Dženca tak rec sme sa dále podali do Pyrne a to nekak 15 kilometrov haja bečich, der potom za zdale, potom zvučujeme tak rec spiel za božu mšu, potom sredu v krupce.
0: Po takým bojcu maja hižo za sobu, a ja rastuka, so tež trošku na vosu svyším, so su tola kytro vúčerpani, što je však je tež jasno. Tež bola dalšiš, je so Klaudius krotka naprašoval, kak vúpada s mozlemi, a hač je so bola nich runie tak kýdao, kajš tu bola nás.
2: Mozle a čtota bočak nima, ale pomokujem pytne na podušach, so to započne kus tvočič a boleč, to už jen vône džili jenož na asfalče beží a to kus na Budušiče. Aj nás byše čera perfektne vedro, ale pon dženca rano je šišo deši, kde prvne pohodžine, ale hevak byše dženca tej jara dere vedro.
0: Po takým přijeme ještě vjele vúspecha, nekotrých z nás zaujšče sredu vuladače.

Hej, du vil krusche dig af, hvor er jeg så danser? Hej, måske nu snart ret lunch i finale, snart så nogle tids var sidst. Hvor tror du på mine er du stjerne mens vi finale? Zambuka Oysters mustro, hvor går Kaspar Radisvaga og Elias Akumara? Gæst der mustro serbska raketa, men så gæst lige vi møder tids af, der er mere mens du er Matej Kovosu. Jan, hvor prøver du på det du så? Jeg har napjatte rejer, du tænker. Stige šiške ci za serbsku raketu, oni maja tiež runne nadavk. Tam by nejara dobro pšiu zače, tohle ten dubk nemôžeš so náže za Zambuka rozsúdiť, potaj gým je nadavk za sobo la serbske raketu. Elias Komo pšiu za a staj na Kasvora Džisoga. Hej, to byt potom netko ten dubk za Zambuka, potaj gým sydom k štyri. Za serbsku raketu přece ještě. Já si myslím, že to bude jeden jara napjatý dvůboj tunečko. A já se potom ještě raz přizvíju, když můžu já co říct, jak netko opravdu tla končného rezultáta vypadá.